0: Rádio Český Blaník.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Naše láska má dvě strany. V srdci

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Rádio Český Blaník.

0: Maminko?
1: No jdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má vedně díru, milá Lízo, vědro má vedně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Taky ucpi, mi Lojzo, mi Lojzo, mi Lojzo, taky ucpi, mi Lojzo, mi Lojzo, ucpi.

0: Jenže brousek je suchý, mrazo, mrazo. Jenže brousek je suchý, mrazo, suchý.
1: Taky na moč, mjojzo, mjojzo, mjojzo. Taky na moč, mjojzo, mjojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáče, mjojzo, mjojzo. A čím ho mám smáče, mjojzo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mjojzo.
0: A v čem jí mám přinést, Lalízo, Lalízo? A v čem jí mám přinést, Lalízo? Řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Větro má ve mě díru.
2: Český Blaník.
3: Český Blaník.
2: Český Blaník.

naručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách, kde jsi.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma,

0: Deník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat i za 20 let.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kam jde lord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: do hotelu Ritz,
1: do hotelu
0: Waratatao, s luxusem vchod maj je státný, už tu jsem, však ejhle vrátný, do mě Ritz, před hotelem Ritz.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
5: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
4: A co by nám mohlo ulehčit?
5: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
4: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
6: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil.

0: něco si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam třeba i dětský kolečko?
6: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.

Tak jsme, doufám, udělali radost všem Kristýnkám. Valdemar Matuška těsně před 6. hodinou a po 6. tady bude třeba Michal David. Projdeme se ulicí s Honzou Kalouskem. A Popelky nabídne Karel Černoch. A budou další české písničky, které máte rádi.

0: Pěkná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
7: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo rovnou sníh, tak pozor na to. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu a oblačnost se začne protrhávat. Hlavně v Čechách se ale stále budou vyskytovat přehánky. Teploty od 11 do 16 stupňů na horách do plus 6. A teď už Monika Holubová a první ranní zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je v rukou policie. Je mu 35 let a zadržen byl v podvečer ve Středočeském kraji. Víc informací k samotné relikvii řekla v České televizi mluvčí policie Libereckého kraje Ivana Baláková.
10: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě dříve, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
9: Policie dokonce v případu požádala o pomoc i kolegy ze zahraničí. Koaliční rada jednala o akceleračních zónách pro větrné elektrárny. Měly by zjednodušit jejich povolování ve vybraných oblastech. Řešili i větší pravomoci obcí při plánování výstavby větrníků. Obce nebo kraje by tak podle návrhu Filipa Turka mohly hranice zpřesnit v územním plánu. Dálnici D11 uzavřela v podvečer vážná dopravní nehoda. Došlo k ní ve směru na Prahu na 14. kilometru, při které nákladní auto srazilo 3 lidi. Všichni stáli u auta stojícího v odstavném pruhu, kde měnili pneumatiku. Na místě zasahoval i vrtulník. Dálnice byla 3 hodiny zavřená. Ve Švýcarsku dnes startuje hokejové mistrovství světa. Zápasy budou probíhat nejen v Curychu, ale taky ve Friburku, kde základní skupinu B odehraje i česká hokejová reprezentace. Ta si včera poprvé vyzkoušela i led v hlavní hale, kde dnes od 8:45 večer nastoupí proti Dánsku. Kdo se objeví v bráně, zatím není jasné. Nicméně vedení týmu včera na soupisku zapsalo 2 brankáře a 20 hráčů do pole. Tolik zprávy na Českém Blaníku.
8: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Monika zapomněla doříct a my jedeme dál samozřejmě. Michal Krusberský vás zdraví teď skoro už 5 minut po 6. hodině. Dneska jsem tady úplně výjimečně, tak doufám, že to společně zvládneme. Každopádně pokud stáváte, tak ať se vám daří a do práce, tam už vám posílám Michala Davida.

0: než sen.
1: Na konci tvého snu, to byla Hanka Buštíková, 15 minut po 6 na Českém Blaníku. A nevím, přátelé, co se dneska zdálo vám, těsně předtím, než zazvonil budík, tak mně se zdálo, že jsem na dovolené a že si zrovna z toho švédského rautu tam jako vybírám tu snídaní bohatou, jo? Tak nevím, jestli mě tělo chtělo naznačit, že bych si měl jít něco dát. Pokud vy snídáte, rozhodně přejeme dobrou chuť a pojďme se podívat, co máme dneska za den. Dneska je 15. května, slaví Žofie, takže za námi jsou konečně ti zmrzlí a Žofie, což mě překvapuje, má řecký původ. Já myslím, že to je prostě typicky české jméno. Tak ne, tak jsem byl zase úplně vedle. Každopádně dneska taky slaví kulaté narozeniny Tomáš Klus a nejsem si úplně jistý, jestli je oslavy ve velkém stylu, protože Tomáš ve středu oznámil, že mu lékaři objevili hematom na hlasivkách, nemůže zpívat a zrušil několik plánovaných koncertů. Tak mu rozhodně držíme palce a teď si ho taky dáme na Českém Blaníku. I s písničkou Dobré ráno. Tak ať se vám hezky vstává společně s námi.
2: Dobré ráno.

0: Tak tohle byly rozdíly Petra Reska na Českém Blaníku. Já doufám, že přispěli k dobré páteční náladě. A pokud stojíte před skříní a nevíte, co si vzít na sebe, anebo nevíte, jestli si máte naplánovat nějaký výlet na víkend, protože nevíte, jak to bude s počasím, tak za chvíli to rozhodně probereme i s meteorologem. Do té doby nás čeká kapela Elan a také Miraj. A Michal vám přeje hezké páteční ráno.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Tak je to totálka.
12: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.

hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém vlaníku.

0: Kapela Elán na Českém Blaníku, která 9. června bude vystupovat v Praze a asi naposled, protože pak už s koncertováním prý na dobro končí, tak uvidíme. My ale jdeme pozdravit do Českého hydrometeorologického ústavu a konkrétně zdravíme Martina Tomáše, který je na telefonní lince a který nám taky prozradí, jak to aktuálně vypadá s počasím. Dobré ránko.
1: Dobré ráno. Aktuálně máme oblohu převážně zataženou a prší nám na Moravě, ve Slezsku, také částečně ve východních a jižních Čechách. Na Šumavě se teď ráno dokonce mohou objevit i sněhové vločky. Teploty ty jsou poměrně rozdělené, nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia, ale na východě území je i přes 10 stupňů. Naopak v západní polovině Čech je chladněji, zde až 0 na Karlovarsku.
0: A jaké počasí máme čekat po zbytek dnešního dne?
1: To počasí bude rozdělené stále. Čekáme, že bude ráno a dopoledne většinou zataženo. Odpoledne ale to dešťové pásmo postoupí dále k severu. Oblačnost se částečně protrhá a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky. Nejvyšší denní teploty budou většinou mezi 11 až 16 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách pak bude teplota kolem 6 stupňů.
0: A jaké počasí máme očekávat o víkendu, který je před námi?
1: Stále nám zůstanou ty rozdíly mezi západními a východními částmi našeho území. Ty východní budou deštivější a někde může pršet i poměrně vydatně. V sobotu čekáme převážně zataženo na Moravě, ve Slezsku a opět v jeho východní polovině Čech s deštěm i trvalejším. Ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. Naopak severozápadní polovina Čech, tam budou přehánky jen výjimečné a hlavně na západě a severozápadě se může oblačnost dokonce protrhávat. Později večer pak budou srážky v Čechách většinou ustávat. Noční teploty čekáme mezi 9 až 5 stupni Celsia, na západě Čech budou až 2 stupně. Ty nejvyšší denní zítra 9 až 13, v Čechách může být až 16 stupňů. Neděle tam opět čekáme rozdíly, zataženo až oblačno ráno na západě a severozápadě Čech i polojasno a hlavně ve východní polovině území očekáváme déšť, který může být opět někde i trvalý a lokálně vydatný. Naopak v západní polovině Čech je pravděpodobnost srážek jen malá. Nejvyšší denní teploty čekáme většinou mezi 12 až 16 stupni, ale tam, kde bude pršet trvalej, bude jen kolem 10 stupňů.
0: Tak děkujeme i za tyhle ty informace a přejeme hezký den.
1: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme dál, čeká nás kapela MIG 21, kterou můžete třeba slyšet i na Hradech.cz.

že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Jirka Macháček, MiG-21, malotraktorem jsme se teď projeli v 6 hodin 44 minut.
1: Hvězdy Konopiště na Českém dlani.
0: Přátelé, i dneska budeme nadělovat lístky na vyprodané Konopiště na ten náš velký narozeninový koncert, kde už normálním způsobem lístky nekoupíte. Ale pokud byste tam chtěli být, stačí poslouchat naše vysílání. I dnes nabídneme hudební ukázku, ve které se bude skrývat jedna z hvězd Konopiště. A pokud ji uhádnete a odtajníte, okamžitě nám pište SMS-kou anebo přes WhatsApp na číslo 720 836 307 váš tip, protože ty lístky mohou být samozřejmě i dneska vaše. Tak držím palce.
1: Hvězdy Konopiště na Českém blaníku. Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
12: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici Vlánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. lesy.czu.cz.
13: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: Tak na tuhletu písničku si velmi dobře vzpomínám, rodiče ji měli na magnetofonové pásce a hráli jsme si ji doma velmi často. A pokud vy máte rádi Marušku Rotrovou, mám dobrou zprávu. Na podzim, když bude slavit půlkulaté narozeniny, tak Suprafony vydá dvoj LPčko a dokonce 4 CDčko. Všechny ty písničky se teď vybírají, tak uvidíme, které se tam nakonec objeví. Každopádně u nás za chvíli po 7 hodině se objeví Iveta Bartošová, Dej mi ruku. Pátek bude zpívat Hanka Zagorová. A ještě Bílá Jáva 250, a to znamená Věrka Špinarová. A bude jich víc, české písničky, které máte rádi. Za chvíli v nich budeme pokračovat.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď ráno a dopoledne máme čekat většinou zataženo. Na Moravě, ve Slezsku a postupně také v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Na Šumavě se ráno mohou vyskytnout i srážky sněhové. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu a bude se nám to pomaličku protrhávat, i když v Čechách se stále ještě budou vyskytovat přehánky. Teploty od 11 do 16 stupňů maximálně, na horách do +6. A teď už další zprávy a Monika Holubová.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už dnes bude jasné, jak dopadly státní přijímačky na střední školy. Uchazeči o studium se tak dozví, zda a ne, jakou ze zapsaných škol byly přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY, ale zveřejní je také školy. CERMA dnes také ředitelům střední škol předá výsledky státních maturit. Maturanti se dozví nejpozději v pondělí. Sporná novela o veřejných rozpočtech je v závěrečném schvalování. I dnes by o tom mohla znovu jednat sněmovna. Ve finále jsou ale také dvě sociální předlohy. Jedna z nich mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Americký prezident Donald Trump dnes zakončí dvoudenní návštěvu Číny. Poobědval s prezidentem Xi Jinpingem, pak by měl Trump z Pekingu odletět zpátky do Washingtonu. Šéfa Bílého domu doprovázela v Číně početná skupina podnikatelů z předních firem, byl mezi nimi taky Elon Musk. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek se nestotožňuje s vyřazením Chorého a Douděry z kádru Slávie. I proto je zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa. Navíc se za ně postavili i spoluhráči. Víc říká generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
7: Diskuse byla velká, dlouhá. Ze začátku byla dost negativní, protože si myslím, že byli všichni naštvaní a hlavně teda Chorase, protože člověk ví, že to udělal už po několikátý, ale zase na druhou stranu si myslím, že všichni jsme se uklidnili a myslím si, že jsme nechtěli trestat hráče za něco, co provedli v klubu.
6: Trenér Koubek také poznamenal, že má s Chorým dobré zkušenosti z Viktorie Plzeň a věří, že se s Douděrou v národním mužstvu prohřešků vyvarují. Tolik zprávy, hezké ráno.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Hezké páteční ráno vám i teď 7:03 přeje Michal Krusberský. Za chvíli nás čeká písnička dne, ale teď Olympik. Nech to být.

0: Pampelišky odkvetly a tak máme ve vzduchu také všude chmíři pamperišek, jak o tom teď zpívala Slza na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: My už se za malý okamžik vydáme do Mexika, a to s kapelou Tři sestry, a tak se ptám Lou Fanánka Hagna, jak to vlastně s tou písničkou bylo.
3: Hele, Mexiko jsem já měl nějak v hlavě, to je jedna z mála písní, asi třech nebo čtyřech, kde jsem podepsán jako autor hudby i částečný. A já jsem to měl takhle úplně jako v hlavě, a je to stará písnička, jak je 99, 2000, takového něco. A já jsem zastavil auto a napískal jsem to do telefonu, do nějaký ty funkce záznamník, abych to nezapomněl. A bylo tam právě takový takový jo, a to jsem nějak pak přehrál Tomášovi Magorovi, který k tomu udělal akordy z toho zhruba z té mojí představy a udělal nějakou sloku k tomu, a jsem ten text měl vlastně taky hotový dřív, už na to, co jsem měl v hlavě. To je jedna z mála, a tam celý tenkrát bylo to Mexiko takový populární, jo, to bylo i těma filmama podpořený, že to je taková jako pohádková země, možná tam bude podstatně horší ta realita, ale tak jsme z toho udělali takový ten jako putovní, že jo, taková ta story, jak putuje přes ty státy a nedoputuje, to drama v podstatě.
0: No vidíte to, tak písničky mohou vznikat i v autě. My si je teď dáme, Tři sestry a Mexiko u nás.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
4: Depende del trabajo.

0: totiž plán.
1: Ano, kapela Kryštof na Českém Blaníku a vy možná taky už máte plány na víkend a možná budete jenom koukat na mistrovství světa v hokeji. Mimochodem, je tomu přesně 21 let, co jsme byli mistři. Z vídeňského hokejové mistrovství světa jsme si totiž přivezli zlato, tak doufujeme, že tentokrát to dopadne úplně stejně, co se týče samozřejmě Švýcarska. Tak budeme držet palce, ale za chvíli se taky podíváme na aktuální počasí a zahrajeme si Michala Tučného anebo Věrku Špinu. I teď 5 minut před půl osmou vám přeju dobré ráno.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Sparta Fest.cz.

0: německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Rádio Český Blaník.

0: Michal Zuční, Greenhorns a Blues, Polzomské věznice, tak my se vrátíme zpátky k nám. Pozdravíme Martina Tomáše, meteorologa, který nám prozradí, jak to aktuálně vypadá s počasím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Aktuálně máme oblohu převážně zataženou a prší nám na Moravě, ve Slezsku, také částečně ve východních a jižních Čechách. Na Šumavě se teď ráno dokonce mohou objevit i sněhové vločky. Teploty ty jsou poměrně rozdělené, nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia, ale na východě území je i přes 10 stupňů. Naopak v západní polovině Čech je chladněji, zde až 0 na Karlovarsku.
0: Ano, a co máme dál čekat do toho dnešního pátečního dne?
1: To počasí bude rozdělené stále, čekáme, že bude ráno a dopoledne většinou zataženo. Odpoledne ale to dešťové pásmo postoupí dále k severu, oblačnost se částečně protrhá

0: Do západní polovina Čech tam budou přehánky jen výjimečné a hlavně na západě a severozápadě se může oblačnost dokonce protrhávat. Později večer pak budou srážky v Čechách většinou ustávat. Noční teploty čekáme mezi 9 až 5 stupni Celsia, na západě Čech budou až 2 stupně. Ty nejvyšší denní zítra 9 až 13. V Čechách může být až 16 stupňů. Neděle tam opět čekáme rozdíly. Zataženo až oblačno ráno na západě a severozápadě Čech i polojasno. A hlavně ve východní polovině území očekáváme déšť, který může být opět někde i trvalý a lokálně vydatný. Naopak v západní polovině Čech je pravděpodobnost srážek jen malá. Nejvyšší denní teploty čekáme většinou mezi 12 a 16 stupni, ale tam, kde bude pršet trvalej, bude jen kolem 10 stupňů.
1: No, na velké výlety to prostě nevypadá, tak děkujeme za informace.
0: Naslyšenou.
1: No a vám už do práce i do aut posílám Mandraže. Dobré ráno.

0: Tak tohle byly Gravis zo Slovenska a Z úšky z lásky. A kdybyste chtěli, přátel, nechat zahrát písničku na přání vašim láskám, tak klidně můžete. A nejenom láskám, můžete zahrát klidně sobě, abyste se nakopli při tom pátečním ránu a zvládli celý dnešní den. Tak samozřejmě i pro vás tady máme písničku na přání, pro vaše kolegy, pro koho prostě budete chtít. Stačí vaše tipy, vaše vzkazy formulovat do SMSky anebo nahrát hlasovku přes WhatsApp a obojí můžete posílat na stejné číslo, čili 720 836 307. V příští hodince už budeme hrát na přání a jsem zvědavý, komu zahrajeme dneska. Za chvíli budu hrát Dalibora Jandu a Dana Hulku a Michal vám stále přeje dobré ráno.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Skonto nábytek.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
3: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
4: Jízdy na bobové dráze.
2: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
4: Soutěže.
2: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
4: A koncert Tomáše Kluse.
2: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
4: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
2: nhr.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
13: 6

0: Tak tohle je rozhodně písnička, která člověka dokáže nakopnout a povzbudit do toho celého pracovního dne, vidíte. A i o takovou si můžete klidně napsat, protože už za chvíli vám budeme hrát na přání. Takže nezapomeňte 720 836 307. No a od nás tady bude za chvíli třeba Bláznová ukolébavka a Pavel Didovič. Máš má ovečko dávno spát. Taky si dáme Sametovou Žlutého psa. A bude i Sagvantofy. Prostě české písničky, které máte rádi.
1: Tak co, našla jsi něco?
2: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
1: No jo, tady jich jako po dešti.
3: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
4: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak zatím máme většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně může i zabouřit. No a na Šumavě tam se ráno mohly vyskytovat i sněhové přehánky. Odpoledne postoupí už to pásmo deště z našeho území směrem k severu a oblačnost se nám konečně začne trošku protrhávat, i když v Čechách stále ještě hrozí přehánky. Teploty dnes 11 až 16 stupňů maximálně, na horách do plus šestky. A teď ještě další zprávy s Monikou Holubovou.
11: Zprávy na českém Blaní.
12: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Českým firmám chybí ženy ve vedení velkých firm. Na pořad dnes se tak vrací kvóty, které by se měly v tomto ohledu týkat společností, s jejichž akciemi se obchoduje na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety, parlamenty ale nestihl projednat. Pokud to neudělá, co nejdřív hrozí mu sankce od Evropské komise. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu za 20 milionů. Hasiči ještě večer monitorovali teplotu baterií, aby znovu nevzplály. Dopoledne do Nové Paky dorazí také odborný tým zaměřený na elektro, který bude zjišťovat příčiny požáru. Pražským tunelem Blanka budou od léta jezdit autobusy. Tato novinka propojí 8. a 6. městskou část. Zavedení linky tak urychlí spojení mezi oběma lokalitami a víc tomu říká mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
13: Pod číslem 145 vytvoří v trase sídliště Čimice, Bohnice, Kobylis, Dejvická výtonou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravy.
12: Úsek Kobylis Dejvice by měl zvládnout pod 20 minut. Kluby hokejové extraligy chtějí od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy na soutěž sami. Nově by je chtěli prodávat po jednotlivých balíčcích. APK také odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka, který by rád získal práva na extraligu i práva hokejového svazu na dalších 10 až 15 let. Nabízí za to 10 miliard korun. Tolik zprávy. Hezké ráno.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné páteční ráno vám i teď přeje Michal Krosberský. Za chvíli je tady písnička na přání a teď Pavel Didovič a Bláznová ukulébavka.

0: Český Blaník.
1: Vzpomínám, když tehdy před lety

telefony hrály umile, vrčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: opustila.
1: David Stipka, Eva Farná, dobré ráno, milá. Tak dobré ránko i vám všem, co jste s Českým Blaníkem.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Blaníčku, zahraj nám, všem sestřičkám i lékařům na fakultní nemocnici do Ostravy, ať zvládneme dnešní vizity a vůbec celý dnešní den, napsala nám Jarka, tak my vám rozhodně držíme palce, ať jsou pacienti zdraví a hlavně, ať nemáte moc práce. Posíláme vám tam Karla Gotta.
3: Písnička na

0: Petra Černocká a její nákladák v 8 hodin a 26 minut na Českém Blaníku. Tak zdravíme i všechny kamionáky, všechny řidiče, třeba i MHDčka a podobně. Ať vám to dneska utíká rychle v práci a my vám za chvíli nabídneme další meteorologické informace a taky samozřejmě písničky. Palo Habera bude anebo Sagvantofy.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro tu Lamour Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám se vztah nám.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Český Blaník.

0: ústavu na Lince. Přeju dobré ráno a prozraďte, jak to aktuálně vypadá.
1: Dobré ráno. Aktuálně máme oblohu převážně zataženou a prší nám na Moravě, ve Slezsku, také částečně ve východních a jižních Čechách. Na Šumavě se teď ráno dokonce mohou objevit i sněhové vločky. Teploty ty jsou poměrně rozdělené, nejčastěji mezi 9 až 4 stupni Celsia, ale na východě území je i přes 10 stupňů. Naopak v západní polovině Čech je chladněji, zde až 0 na Karlovarsku.
0: Aha, a co máme čekat od zbytku dnešního pátečního dne?
1: To počasí bude rozdělené stále, čekáme, že bude ráno a dopoledne většinou zataženo. Odpoledne ale to dešťové pásmo postoupí dále k severu, oblačnost se částečně protrhá a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky. Nejvyšší denní teploty budou většinou mezi 11 až 16 stupni Celsia, v tisíce metrech na horách pak bude teplota kolem 6 stupňů.
0: A ještě nám pojďte zhodnotit ten nadcházející víkend, jak to tam bude vypadat?
1: Stále nám zůstanou ty rozdíly mezi západními a východními částmi našeho území. Ty východní budou deštivější a někde může pršet i poměrně vydatně. Sobotu čekáme převážně zataženo na Moravě, ve Slezsku a opět v jeho východní polovině Čech s deštěm i trvalejším. Ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. Naopak severozápadní polovina Čech, tam budou přehánky jen výjimečné a hlavně na západě a severozápadě se může oblačnost dokonce protrhnout. Později večer pak budou srážky v Čechách většinou ustávat. Noční teploty čekáme mezi 9 až 5 stupni Celsia, na západě Čech budou až 2 stupně. Ty nejvyšší denní zítra 9 až 13, v Čechách může být až 16 stupňů. Neděle tam opět čekáme rozdíly, zataženo až oblačno ráno na západě a severozápadě Čech i polojasno a hlavně ve východní polovině území očekáváme déšť, který může být opět někde i trvalý a lokálně vydatný. Naopak v západní polovině Čech je pravděpodobnost srážek jen malá. Nejvyšší denní teploty čekáme většinou mezi 12 až 16 stupni, ale tam, kde bude pršet trvalej, bude jen kolem 10 stupňů.
0: Tak rozhodně berte na všechny výlety deštníky a pláštěnky a my děkujeme za informace.
1: Naslyšenou.
0: No a vám samozřejmě hrajeme už za okamžik třeba Vaby Daněk, teď Lucka Bílá a Neposlušné tenisky.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Vabe Daněk, Franta Mapéra a my máme zase mistrovství světa. Ano, přátelé, je to tady. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství a v médiích se píše o tom, že máme vlastně nejslabší tým v historii. Ovšem, podceňované kádry často velmi překvapí, že jo? Ostatně v roce 2010 jsme byli také pod palbou kritiky a nakonec toho bylo zlato. Důležité je, že na ledě nebude chybět ani kapitán Roman Červenka.
1: Ta cesta samozřejmě je složitá, nebude to jednoduchý. Ale já věřím, že to nikdy není daný dopředu a že prostě zase bude rozhodovat čtvrtfinále a já doufám, že na to budeme dobře připraveni.
0: No a ještě dodám, že první zápas čeká naše kluky už dneska večer ve 20:20 proti Dánsku, tak budeme 100% držet palce.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
14: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete s
17: tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Na konopišti byl skoro pokaždé.
20: A své písničky vám Jakub Smolík zaspívá i letos.
19: Na našich 27. narozeninách.
21: 30. května 26. na konopišti. Moc se na vás těším, protože tam je to vždycky skvělý s Blaníkem.
20: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.
22: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
19: Český Blaník.

0: T-Boys a Beruška, to už jsme tady taky hodně dlouho neměli. Máme 9.00 a po deváté taky Poetika a Půlnoc bude. Těšte se jí na kapelu Činasky a Báru Hosnedlovou. A do vašich uší zamíří i Hanka Zagorová. No, české písničky, které máte rádi. A těmi rozhodně ani v příští hodince nebudeme šetřit.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
7: Žaluzie,
6: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den vesměs zatažený na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Na Šumavě dokonce dopoledne ještě mohly být srážky sněhové. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu a pomadečku se nám to začne protrhávat, ale v Čechách se dál budou vyskytovat přehánky. Teploty 11 až 16 stupňů maximálně, na horách do plus 6. Tak a dopolední zprávy už bude připravovat David Račák, je se mnou ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY. Zveřejní je také školy. Systém DIPSY je v současnosti přetížený a může mít výpadky. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. No a pražským tunelem Blanka budou od léta jezdit autobusy. Tato novinka propojí 8. a 6. městskou část. Zavedení linky tak urychlí spojení mezi oběma lokalitami. Více dodá mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
11: Pod číslem 145 vytvoří v trase sídliště Čimice, Bohnice, Kobylis, Dejvická výtonou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravy. Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl zvládnout pod 20 minut.
10: Cestu mezi Kobylisy a Dejvickou by měl zvládnout do 20 minut. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. To byly další zprávy, přeju hezké dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, dopolední vysílání Českého Blaníku pokračuje dál. Michal Krusberský vás stále zdraví. Máme 3 minuty po deváté. Za chvíli další domácí rekord a teď Poetika a Půlnoc. Hezký den.

0: Ženasky, Bára Hosnedlová a taky slovenský klín jsme si dali 13 minut po deváté.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už si dáme další domácí rekord, samozřejmě z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pepíno Vaněk tento týden představuje ryze blanické rekordy a dneska si dáme ještě jeden.
2: V roce 2009 proběhla i nejdelší nepřetržitá série křtů České knihy rekordů a bylo to díky rádiu Blaník, protože to při svých vánočních koncertech zorganizovalo křty a Českou knihu rekordů pokřtil například Petr Spálený, Miluška Oborníková, František Nedvěd, Petr Muk, Jakub Smolík, Magda Hrnčířová, Petra Černocká, Vláďa Hron, Josef Wagner, Petra Janů a mnozí další interpreti, které na vlnách rádia Blaník tak rádi posloucháte.
0: No přesně tak, byla to velká akce a stálo to za to.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: Tak tohle byl Projektil a Zahrada tichá v 9 hodin a 24 minut na Českém Hlaníku. Kde včera ticho rozhodně nebylo, to ve Vídni, protože tam probíhalo druhé semifinálové kolo Eurovize a náš zástupce Daniel Žižka, přátelé, postoupil do finále a to je rozhodně dobrá zpráva. Pokud jste nesledovali, tak si to najděte na sociálních sítích. Jeho písnička je teda fakt úžasná a ten hudební rozsah taky, hlasový rozsah, teda jsem chtěl říct. Tak za chvíli si dáme taky úžasnou Marušku Rotrovou a bude i kapela Miraj anebo Lucka Vondráčková.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: Teď už to víš, nemáš zač. Máme kde jakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Český blaník.
8: Český blaník.

Petr Naď na Českém Blaníku a Kristýnka Iba spí. Na našich sociálních sítích, na Instagramu i na Facebooku můžete vidět s Petrem Naďem také video, které jsme s ním natočili tady u nás ve studiu. Tak, ale my spát nepůjdeme, my se jdeme podívat do kalendáře a tady máme totiž hned několik zajímavých událostí. Třeba je tomu dneska 217 let, co byl oznámen objev metody konzervace potravin. Od té doby si děláme kompoty a zavařujeme. No a je tomu taky 200 let, co poprvé vyšla kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové. A někteří z ní čerpají

0: do dneška. No a jak už jsem se zmínil, 21 let je tomu taky, co jsme si z Vídně z hokejového mistrovství přivezli zlato, tak snad si ho přivezeme i ze Švýcarska, ale nebudeme předbíhat. A co mě taky zaujalo, že je tomu přesně 75 let, co byla v Československé republice a zároveň ve světě otevřená první protialkoholní záchytná stanice. A bylo to v Praze u Apolináře, abychom byli úplně přesní. Tak doufejme, že ten páteční den nebudete večer slavit tolik, že na té záchytce taky skončíte. Každopádně my vám za chvilku pošleme Ivetu Bartošovou a také kapelu Opět a Radeček. Všechno je v pořádku.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
5: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
2: Více informací o Proemzanu na www.mitolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
18: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Rádio Český Blaník.
20: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Karel Gott těsně před 10. hodinou a po 10. bude v našem vysílání všechno fajn, protože dorazí Žentour.
1: Zavři oči, všechno bude.
0: Taky koukneme na nebe s Aničkou K. A nebude chybět zástupkyně Severní Moravy Věrka Špinarová, kouzlo bílejch čar. A budou další české písničky, které máte rádi, tak buďte s námi.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Tak děti, pojďte domů.
8: Ale my jsme doma tady.
9: A je nám tu dobře.
10: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
11: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den zatažený na Moravě a ve Slezsku, postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. No a co se týče odpoledne, tak tam už ten déšť postoupí hezky k severu a začne se nám to protrhávat. Ale v Čechách stále ještě máme očekávat přehánky. Teploty od 11 do 16 stupňů, na horách pak do plus 6. A teď už další zprávy a David Račák.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké dopoledne přeje David Račák. Policie včera zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, již se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. Všichni klatovští cyklisté zajásají. Dnes se tam totiž otevřela dlouho budovaná cyklostezka na trase Klatovy Chaloupky. Co dalšího město plánuje, řekne jeho mluvčí Radmila Nagovská.
14: V dalších letech je plánována navazující etapa projektu, která zahrnuje rekonstrukci místní komunikace směrem na Chaloupky, včetně bezpečného napojení cyklostezky. Cílem budoucího řešení je zajistit, aby cyklisté nemuseli nebezpečně překonávat frekventovanou silnici.
13: A zároveň nejen jim, ale i chodcům má celkově usnadnit pohyb mezi těmito lokalitami. No a trenéři hokejové reprezentace psali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku pro zatím 22 z 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. V předvečer prvního hracího dne na ní figurují 2 brankáři, 7 obránců a 13 útočníků. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
12: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte.
0: A kromě nich za chvíli také hokejový speciál, posvítíme se víc na něj a budeme si hrát třeba teď Martu Kubišovou. Michali, s vámi, dobré dopoledne.

0: Tak tohle byly holky z Black Milk sedmkrát, ale my se dneska naopak poprvé vydáváme s kolegou Radkem Barkmanem do Švýcarska, kde začíná hokejové mistrovství. Tak Radku.
1: Přejeme krásný den. Český tým hned v rámci úvodního dne vstoupí do mistrovství světa v ledním hokeji. Soupeři mu budou v důležitém utkání nepříjemní Dánové, kteří svěřence Radima Rulíka výrazně potrápili už na únorových olympijských hrách. Důležitý souboj v bitvě o čtvrtfinále odehrají Češi s 20 hráči a dvěma brankáři. Včera večer se rozhodlo o tom, že mimo soupisku prozatím zůstanou brankář Petr Kváča, obránce Jan Ščotka a útočník Jan Mandát. Zatímco Češi přivezli na šampionát hodně okleštěnou sestavu prakticky bez větších hvězd, Dánové mají k dispozici téměř všechny hráče působící v evropských soutěžích, včetně českobudějovického útočníka Nika Olesena. Češi odehrají základní skupinu ve Friburgu. Malé městečko na konci dubna oslavilo premiérový titul ve švýcarské lize a lidé jsou tu známí svou posedlostí hokejem. I na ostatních zápasech se proto dá očekávat skvělá atmosféra. Švýcarsko navíc hostí šampionát opět po dlouhých 17 letech. Titul z minulého roku obhajuje výběr Spojených států amerických. Jednoznačně největšími favority na zlato jsou ale Kanaďané se silným výběrem domácího Švýcarska. Už zítra čeká na český tým náročný souboj s dalším favoritem ze Švédska. Pro český Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, my samozřejmě našemu týmu budeme držet palce a teď jdeme hrát. Anuka a nebe.

0: písnička Domů a kapela Jelen, kterou můžete už brzy slyšet na Jelen Festech. Startují pánové 5. a 6. června v Praze a pak se rozjedou na další místa České republiky, Moravy a Slezska. Budou celkem na 20 místech, takže pokud je máte rádi, určitě si nějaké to vaše místečko najdete. Za chvíli od nás na Českém Blaníku Věrka Špinarová, Pavel Bobek a také Petr Štěpánek a Michal Krusberský vám teď 3 minutky před 10:30 přeje pohodové dopoledne.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: No proto.
2: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
9: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici Blánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.cz.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsem starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř. K obrazu svému nech mě shořet,

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, kdy nedá.

0: Tak tohle byla Nina Tomáše Kluse, který dneska slaví kulaté narozeniny. A tak jsme se rozhodli, že mu zavoláme a taky popřejeme. Ano, teda kolega Petr Slíva tak učinil před nějakou tou hodinkou a byli jsme velmi překvapeni, že už tak brzy ráno je Tomáš Klus na nohou.
1: Ahoj, dobré ráno, je to tak. Dědek Klus?
2: Je, Tomáši, moc děkujeme, že jsi nám to po ránu vzal. Všechno nejlepší. Tomáš má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví a hlavně to zdraví. A to potřebuješ, jak jsem si všiml na sociálních sítích.
1: Moc děkuji, vy jste hodný.
2: Tomáši, čerstvý čtyřicátník, jak se cítíš po ránu?
1: Hele, dobře, no tak děti, když mi přáli, tak se mě ptali, jestli už mi musí říkat dětku. Je to krásný. Hele, mám pocit, že jsem se tak jako probral do nový krásný éry svého života.
2: Tak, ať to stojí za to, ti přejeme.
1: A děkuju moc.
2: Mimochodem, v kolik jsi dneska vstával jako čerstvý čtyřicátník? Teď to bude horší a horší.
1: Hele, v 17:30.
2: No, teď říkám, že to bude horší a horší.
1: A překvapilo mě, kolik mých známých a kamarádů už je taky vzhůru, který jsou v podobném věku.
2: Takže už máš plný telefon.
1: Už mám plný telefon, jsem moc šťastný, že na mě ještě lidi nezapomněli a že takhle můžu se radovat z toho, že na mě někdo myslí. A děkuji i vám, moc si toho vážím a přeju nám všem, aby jsme byli šťastní a abychom byli zdraví, hlavně protože si to zasloužíme.
2: Tak hlavně to zdraví a Tomáši, užij si ty narozeniny, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, mějte se krásně taky, papa.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ano, hlavně to zdravíčko, protože jak jste četli, Tomáše trápí hlasivky, tak musel odříct některé koncerty. Nás ale za chvíli čeká Michal David a ten 100% bude na tom našem narozeninovém koncertě.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Trubky troubí, vstávat se má.
8: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
9: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
10: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
11: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť a receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
15: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
16: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

0: není všechno paráda, ale já doufám, že ten páteční den parádní je a třeba už jenom proto, že je pátek a že budeme mít za sebou celý pracovní týden. Ale než se tak stane, tak si třeba ještě pustíme v příští hodince Petra Koláře. Čarovat bude i Lucka Bílá. A dorazí také Standa Hložek a Petr Kotfalt. Pustíme si Bílou královnu. A budou i další české písničky, které máte rádi. Tak hezký den.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: A dost barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
5: Veselé barvičky jara.
4: Akce platí do konce června.
5: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ano, dneska máme většinou zataženo. Na Moravě a ve Slezsku postupně i v jihovýchodní polovině Čech čekáme déšť a výjimečně může i zabouřit. Co se týče odpoledne, tak tam už to pásmo deště postoupí dál na sever a oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se mohou ale dál vyskytovat ještě přehánky. Teploty 11 až 16 maximálně, na horách kolem plus 6. Počasí za námi a David Račák je tady s aktuálními zprávami.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobné číslo jako loni. Na obor uvedený jako priorita se dostalo přes 75% z přijatých. 3D tisk se v Česku využívá už i při operacích, specializují se na něj v Ostravě. Jak to celé funguje, řekne mluvčí fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.
12: V praxi to funguje tak, že zástupci chirurgické kliniky nashromáždí potřebná data z CT vyšetření a magnetické rezonance konkrétního pacienta a podle nich vytvoří grafický model, který pak pošlou na Vysokou školu báňskou. Délka tohoto procesu se podle náročnosti pohybuje od 30 minut do 10 hodin.
11: Chirurgové tak získají velmi dobrý přehled o tom, co je čeká na sále. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne, týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety, parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. No a Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole playoff NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A taky písnička na přání 720 836 307. Přesně na takovéhle číslo můžete posílat SMSky. A já budu posílat Olympiky, Věrku Martinovou a nebo teď Petra Koláře. Michal Krusbrský je s vámi, tak ať se daří.

0: Trianda, Olympic, taky jsem se narodil bos.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Je to tak, píše nám Lenka, zahrajte nám nějakou písničku, ať nám ta ranní směna rychleji uteče. Zahrajte jít na expedici Gastromenu Express v Třinci. Tak zdravíme do Třince, dneska už druhá písnička na sever Moravy, tak je vidět, že nás tam taky ladíte a jsme za to velmi rádi. Posíláme vám tam písničku, která mě osobně vždycky nakopne, tak doufám, že i vás. Tady jsou Abraxas a Obyčejný svět.
2: Písnička.

0: Standa Hložek, Petr Kotwald a jejich Bílá královna. Nám tady za chvíli bude zpívat pouze jediná královna mezi všema chlapama a to bude Elena Lukášová, Život je víc. Ale kromě ní chystám také Činasky a Vrchlabí. A taky bude Popelka k Sindlex. Protože už máme skoro půl dvanáctou, tak pomaličku uvažujte, na co byste dneska měli chuť, co si dáte k obědu.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte tříměsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
10: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
9: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
10: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
9: zážitků
10: a zábavy.
9: Táta sviští po okruhu,
10: děti si užívají spolu jízdu
9: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
11: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokáže. Celá rodina z toho žijem dodnes.
10: Adrenalinovou jízdu najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
15: Rádio Český Blaník.
16: Jela jsem s Marcelou a Martou.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Český baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

Denisa a Meky Žbirka. Teď u nás na Českém Blaníku a protože se nám blíží víkend, tak jsem tady našel docela zajímavou zprávu. Představte si, že jsme čtvrtí na světě v počtu hradů. A to hned po Francii, kde jich mají 45 tisíc. Na druhém místě je Itálie s 20 tisíci. Na třetím místě je Německo, tady už jich mají 3,5 tisíce. No a konečně my 1820 hradů v České republice. No, kdybychom k tomu připočetli ještě zámky, kterých je 1500 až 2000, tak myslím, že máte celý život co dělat, abyste to objeli. Každopádně si můžete dát takový plán, jako že chcete udělat rekord a třeba jich objet co nejvíc a pak nám dát vědět a my to zapíšeme právě do té pelhřimovské knihy rekordů a kuriozit. Každopádně víkend před námi má být deštivo, tak byste se právě na ně

0: nějaký ten hrad nebo zámek mohli jít schovat. My budeme ale k tomu všemu hrát Láďu Křížka a taky Marušku Rotrovou za malý okamžik.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam třeba i dětský kolečko?
6: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
1: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s Tiskru levně
19: CZ. Náplně hned.
20: Odplouvám kránu na katamaránu.
21: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
20: Odplouvám kránu na katamaránu.
21: www.prageboats.cz.
20: Už ví.
21: Tak vzhůru na palubu.
22: Rádio Český Blaník.

0: Brontosauři ještě před 12. hodinou a po 12. já nabídnu třeba Veronu a budeme trošku bloudit.
1: Ztracená bloudí.
0: Pustíme si i Karla Gotta. A jako dezert si dáme jahodu. Se kterou dorazí samozřejmě kapela Miraj. A my budeme dál s vámi na Českém blaníku české písničky, které máte rádi.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Počasí na Českém blaníku.
0: Venku máme zataženou oblohu, i když sem tam vykukuje sluníčko, ale rozhodně si ho moc neužijeme. Na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech čekáme déšť, výjimečně i zabouří a odpoledne postupně ten déšť přejde k severu a začne se nám to protrhávat. Co se týče teplot, 11 až 16 maximálně, na horách do plus 6. A teď David Račák a polední zprávy.
6: Zprávy na Českém blaníku.
7: Hezké poledne přeje David Račák. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem nebo na Sněžce. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na Sněžce 6 cm sněhu. Koaliční rada jednala o akceleračních zónách pro větrné elektrárny, měly by zjednodušit jejich povolování ve vybraných oblastech, řešili i větší pravomoci obcí při plánování výstavby větrníků. Obce nebo kraje by tak podle návrhu Filipa Turka mohly hranice zpřesnit v územním plánu. První zápas s Dánskem se blíží. Podle bývalého hokejového útočníka a nynějšího trenéra Vladimíra Martince máme velkou šanci uspět.
8: Na tom velkým hřišti, o kterém se mluví, že se to bude hrát. Takže to jsou všichni hráči, kteří by to měli ubruslit úplně v pohodě. A máme tam ještě další Červenka Sedlák, nebo Tomášek, Božucha, nebo Flek, kteří by měli dávat ty goly, kteří by to měli rozhodovat.
7: Světový šampionát odstartujeme dnes večer zápasem proti Dánsku ve 20 hodin a 20 minut. No a tenistky Kateřina Siněk Jáková a Taylor Townsendová postoupili na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazili v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Perezová s Chursová ve dvou setech. Vyhráli 17. zápas v řadě. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
6: Rádio Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 12. hodině, dobrou chuť k obědu dál přeje Michal Krosberský a jak už jsem říkal, stále jsme ještě nerozdali lístky na konopiště, takže buďte na stražení a připravení, jestli náhodou vám je nedáme v téhleté hodince. Ale teď Verona, ztracená bloudím.

0: Pramen lásky nám nabídli Nezmaři 13 minut po 12. A co nabídnu já?
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém dlaní.
0: Ano, já nabízím dva lístky na vyprodané Konopiště, kam se normálně už nedostanete, ale my pro vás pár lístků máme, každý den je rozdáváme, stačí poznat ukázku další hudební hvězdy, hvězdy Konopiště. Takže, přátelé, jdeme na to, dejte si rádia pořádně na hlas, tady je ukázka.
3: To jeho pohled, mámo, že je osud zlej.
0: Jestli jste poznali interpreta, který bude na Konopišti hrát a zpívat, tak nám to napište buď do SMSky, anebo přes WhatsApp a pošlete to na číslo 720 836 307, ať víme, kdo od ty lístky má zájem a komu můžeme třeba za chvíli zavolat. Teď si dáme Karla Gotta a za chvíli taky No Name.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém.

0: Jana Vondráčková také bude na Konopišti a možná tam zazní i tahle ta písnička. Kdo ví, které si vybere do toho svého vystoupení. Každopádně my stále nadělujeme lístky, za chvíli nabídnu opět naši krátkou ukázku, abyste poznali další hvězdu Konopiště. No a taky za chvíli budeme hrát slibovanou kapelu Miraj, budou i Krištofové a nebo Jarek Nohavica. Tak dobré odpoledne a dobrou chuť k obědu.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
12: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
13: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
14: No jasně, super.
13: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
14: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
13: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
14: Pánové na burger s trhaným masem.
15: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
17: 24 hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
18: Český Blaník.
19: Madonu Donatella jsem zahlídl, jak zhášela svíci.

pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, po Libek letní řekou plyne voda čistá. Ach, smutky.

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: I letos na podzim mi buší.

0: No, taky bych to potřeboval naučit. František Havlíček a kardinálové Zdeňka Merty a jedno tango jsme si střihli ve 12.43.
1: Hvězdy konopiště na Českém dlani.
0: A my to tady dneska máme takové rozházené, veselé. Jsem tady já dopoledne a odpoledne místo mě zase pro změnu Vlastí, kterého zdravím. Ahoj.
2: Ano, je to tak. Ahoj Michale, zdravím i všechny posluchače Českého blaníku.
0: Ano, my stále hledáme hvězdy konopiště. Já nevím, jestli si Vlastíku zaregistroval dnešní hudební ukázku, dnešní hvězdu, kterou hledáme.
2: Právě, že nezaregistroval, tak jsem zvědavý, jestli ještě připomeneš pro posluchače.
0: Připomenu, takhle zní.
3: To jeho pohled, mámo, že je osud zlej.
0: Ha. A pokud víte, kdo to je, tak okamžitě pište, posílejte SMSky anebo nám zavolejte klidně na WhatsApp 720 836 307, to je číslo k nám tady do studia a vaše lístky úplně zadara můžou být.
2: Mohli bychom dát sázku, jestli to bude muž nebo žena, ten první, kdo uhodne. Co ty na to?
0: No uvidíme, každopádně to už bude u tebe, protože já se pomaličku loučím, popřeju vám krásný víkend a budu se těšit zase v pondělí. Tak a Vlastíku, ty se tady za chvilku těš na Hanku Zagorovou a třeba i Michala Davida. Kolu si dáme ještě k obědu. Jo?
4: Tak jo, tak ahoj.
1: Hvězdy konopiště na Českém blaníku.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: si nice boy spotrebič. Bič.
1: Nice boy.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda, prostě jo, jak má být.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Tak co, našla jsi něco?
16: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
15: No jo, tady jich jako po dešti.
17: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
18: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
19: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
20: Tak děti, pojďte domů.
21: Ale my jsme doma tady.
22: A je nám tu dobře.
23: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
24: Rádio Český Blaník.

0: David Dale, krásná písnička Potají, u nás na Českém Blaníku poslední písnička od kolegy Michala Kurzberského. Teď už vás zdraví a pohodový pátek přeje Vlasta Suk. Je přesně 13 hodin, za okamžik počasí, zprávy, no a spousta pohodových písniček pro vás. Skupina Katapult až
1: se bude psát pro 2006.
0: A taky Jiří Pavlica a Jeleni, miluju tě. Dáme Buty, Krtka. I před víkendem vám Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Tak za chvíli jedeme dál.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Na Českém Blaníku.
0: Tak jak to venku vypadá? Docela aprílově, řekl bych, protože lec, kde svítí sluníčko, jinde prší. Dneska odpoledne čekujeme počasí podobného rázu, většinou oblačno až zataženo, ale sem tam i polojasno a místy přeháníky. Ojediněle k tomu ještě všechno může zabouřit. A co se teplot týče, dnes odpoledne naměříme maximálně 16 v tisíci metrech kolem šestky. Zítra oblačno až zataženo s občasným deštěm, místy i trvalejším, ojediněle bouřky, na západě Čech i polojasno. V maximech zítra naměříme 9 až 13, na severozápadě Čech 12 až 16 stupňů Celsia. Pojďme na zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu bude dál upřesňovat. Muzea a galerie po celém Česku ožívají. Dnes ve 2 hodiny odpoledne totiž startuje 22. ročník festivalu muzejních nocí, kde to bude ví předsedkyně Asociace muzeí a galerií Irena Chovančíková.
9: Národní zahájení bude probíhat 15. května v Jihomoravském muzeu ve Znojmě v objektu Alšovka. Ten týden bude ve Znojmě otevřené i některé jiné objekty, Minoritský klášter, Znojemský hrad, a nebo také třeba expozice pivovarnictví, která patří Národnímu zemědělskému muzeu.
8: Své dveře dnes otevírá řada muzeí a galerií i v jiných městech po celém Česku. Festival muzejních nocí potrvá až do 13. června. Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Do Ženevy vzrostl prodej o 50%, do Curychu dokonce až o 300%. Vyšší jsou oproti normálu taky ceny letenek. No a hvězdný útočník Sidney Crosby je nadšený, že si mohl prodloužit sezónu účastí na mistrovství světa ve Švýcarsku. Pro lídra Pittsburghu byla po všech stránkách náročná. Příležitost hrát znovu za Kanadu si ale nechtěl nechat ujít. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Teď 4 minuty po 13. hodině, už vás zdraví Vlasta Suk, přeju krásné páteční odpoledne. I u nás na Českém Blaníku hledáme hvězdu Konopiště, ano, Rádio Blaník, náš starší brácha oslaví narozeniny. Vy u toho stále můžete být společně s námi úplně zadarmo. Už jsme tady pouštěli tu ukázku, já ještě nám jednu slovní nápovědu, že tu hvězdu Konopiště, kterou hledáme, tak to je zpěvák, který zpíval nejčastěji na Konopišti. Tak co myslíte, už někdo napsal? Za chvíli si řekneme.

0: Radio Český Blaník.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Skas, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fiaľ, mám vanu plnou fiaľ.

0: skupina Jelen, tak Jiří Pavlica s Hradišťanem. Krásná písnička pro vás. Miluju tě, posloucháte Český Blaník. Za minutu už bude čtvrt na dvě.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Ano, i tady u nás na Českém Blaníku rozdáváme vstupenky na Blanické Konopiště, protože už je vyprodané, tak jsme si říkali, že i vy byste si to s námi mohli přijít užít. S námi, s Českým Blaníkem i s Blaníkem. A my jsme dneska pouštěli tuhle hvězdu Blanického Konopiště.
3: To jeho pohled, mámo, že je osud zlej.
0: Tak a jako první SMS-ku samozřejmě zkusíme zavolat. Tak ropak tam bude, jsem zvědavý. Jdeme na to.
4: Dobrý den, Fuxová.
0: Dobrý den, tady Rádio Český Blaník a Vlasta Soku telefonu. Víte, proč vám volám?
4: Asi kvůli soutěži.
0: Ano, je to tak. My vám tleskáme, protože získáváte dva volné lístky na Blanické Konopiště. Budete úplně zadarmo.
4: Jo, tak to je super.
0: Tak ještě posluchačům připomeňte, jakou hvězdu Konopiště jsme teď hledali?
4: Byl to Jakub Smolík.
0: Ano, skvělý Jakub Smolík, vy jste napsala jako první, takže velká gratulace a já doufám, že se spolu uvidíme. Ještě řekněte posluchačům, odkud jste?
4: Z Frýdlantu nad Ostravicí.
0: Tak si uděláte pěkný výlet na Konopiště za námi.
4: Jo, jo, určitě, už se těším.
0: Tak paráda, klidně se pak přihlaste, že to jste vy, ať je víme a užijte si to samozřejmě společně s námi. Mějte se báječně a naslyšenou.
4: Děkuju, nashledanou.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
0: No a další šanci na výhru budete mít zase v pondělí. Tak držím palce, stačí najít hvězdu Konopiště, jak jednoduché. A zapamatoval si samozřejmě naše telefonní číslo 720-836-3307. Teď už Petr Spálený, kdybych já byl kovářem, a za chvíli třeba i skupina Buty, dáme Krtka. Tak užívejte páteční odpoledne s Českým Blaníkem.

0: Přesně před 22 lety touto dobou jsme fandili první české superstar. Každý měl jiného favorita. Každou neděli večer to ale byly pěkné nervy. Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. V druhé půlce června zvítězila Aneta Langerová a ještě v tom roce, co vyhrála superstar, tedy v roce 2004, naspívala tuhle pecku. Voda živá, která nás teď potěšila na českém Blaníku 4 minuty před 1:30. Za chvíli už Viktor Sonoma. Ale taky třeba Extravent a poslední zvonění další české písničky, které máte rádi.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Karlových Varech za 2 990 000 korun, rodinný dům ve Třticích u Rakovníka za 6 490 000, pole ve Vysočině Možděnicích na Chrudimsku za 20 386 156 korun, zahrada v Broumově na Náchodsku za 290 000 a byt 1KK v Novém Sedle u Sokolova za 1 890 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Rest naplánované kuchyně německé kvality. XXX Luxdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
9: A tak, je to totálka.
10: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
11: Izomat stavebniny.
12: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
13: Cemix fasáda. Trpalá paráda.
12: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
14: Radio Český Blaník.

0: Tohle byla jedna z novějších písniček z loňského roku, Sám sebou, a taky Lucie Vondráčková s Mé pro seba stvorení. Já doufám, že potěšila a vydařila se za mě. Za 2:45 přeju dobré odpoledne a teď bych tu měl nějakou pěknou pozvánku na zítřek do Prahy. Pokud byste chtěli a měli chuť, můžete si v Praze v OC Flora užít akci Strážníci na Flóře. Těšit se můžete na to nejzajímavější ze světa městské policie a na své si přijdou nejenom velcí, ale i malí. Jak nám prozradila tisková mluvčí městské policie Irena Seifertová.
1: Těšit se můžete na výcvik služebních psů, koní i ukázku sebeobrany strážníků. Přijďte si vyzkoušet fyzické testy nebo resuscitaci a prohlédnout si techniku, kterou používáme. Určitě sebou vezměte děti. Rozhodně se nudit nebudou. Máme pro ně spousty úkolů a třeba také skákací hrad. Pohladit si budou moci i zvířátka z útulku. K tomu všemu bude hrát naše kapela. Těšíme se na vás.
0: Já ještě doplním, že tahle akce s názvem Strážníci na Flóře se uskuteční zítra od 10 do 18 hodin. Tak si to užijte. A za chvíli už pro vás třeba Václav Neckář, Mídlový princ nebo Jiří Korn. Jednou hůř, jednou líp.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Op. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
4: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest.

0: milujeme všichni. Smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Pokébaj Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju poké.
1: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Ahoj, tady Nice Boy.

0: ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Rádio Český Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil ramen.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp. Posloucháte Radio Český Blaník, necelá minuta nás dělí od 14 hodin. Už pro vás chystáme další servis v podobě počasí, dopravního servisu a taky zpráv. No a pak si budeme zase pohodově hrát. Ladislav Štajdl zaspívá. A taky Karel Gott, a to mám rád. A nebude chybět Petr Rezek, ty jsi ze všech nejlepší.
1: Od Šumavik na Prám, od Košic do Aše.
0: Tak jo, za chvíli pokračujeme, hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
3: Žaluzie,
2: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak to vypadá aktuálně? Nejvíce srážek nám hlásíte ze severu našeho území, taky z jižní Moravy a z Vysočiny. Já jsem tam i taky v Moravskoslezském kraji. Po zbytek odpoledne čekujeme zataženo až oblačno, ale i polojasno. Sem tam přehánky, může i zabouřit a maxima dnes odpoledne 16 stupňů Celsia. V noci a zítra pak čekujeme zataženo až oblačno, déšť, k tomu sem tam i trvalejší srážky, ojedinělé bouřky. Na západě naopak může být už i polojasno. Zítra naměříme 9 až 13, noční minima 9 až 5 stupňů Celsia. Teď pojďme na silnice s kolegou Davidem Račák.
8: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
9: V Pardubicích v Hradecké ulici bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a z východních Čech se přesuneme do středních Čech. Na příjezdu do Mělníku od Neratovic v Pražské ulici bourala dvě osobní vozidla. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením v obou směrech. No a ještě severní Čechy na dálnici D10 na 39,5 kilometru. Ve směru na Turnov došlo v místě dopravního omezení k dopravní nehodě. Počítejte se zdržením v obou směrech.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Policisté už mají lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Dal jim jí muž, kterého z krádeže relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty podezírají a kterého zadrželi ve čtvrtek. Uvedla to dnes CNN Prima News. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace Cermat předává středním školám. Ředitelé je zpřístupní nejpozději v pondělí. Hradec Králové pokračuje v podpoře místních obyvatel i obchodníků. Do města se vrací elektronické kupóny, o které loni projevilo zájem více než 2000 lidí. O co jde, ví mluvčí radnice Kateřina Malá.
10: Město věnuje prvním 1800 registrovaným občanům příspěvek 1000 korun ve formě elektronických korentů. Díky nim mohou ušetřit až polovinu svého nákupu. Například při nákupu za 500 korun zaplatí 250 korun ze svého a zbylou část uhradí 250 korenty.
9: Elektronické platidlo bude možné využít u obchodníků a poskytovatelů služeb, kteří se do projektu zapojí. No a český fotbalista Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom informoval na klubovém webu. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 14. hodině vás stále zdraví Vlasta Suk, posloucháte rádio Český Blaník. Bohužel duševní zdraví Čechů se dlouhodobě zhoršuje. Další informace vypátrala kolegyně Sára Voldánová, která se za okamžik přihlásí do vysílání, ale do té doby si zaspíváme s Karlem Gottem a to mám rád. nebude chybět Ladislav Štajdl, Žíti do vlasů, anebo teď další krásná písnička. Poprvé jsme ji mohli slyšet od legendární skupiny ABBA, ale hezkou českou verzi obstarala Helena Vondráčková. A ty se ptáš, co já?

0: Takhle báječně nás roztančil a zaspíval Karel Gott a to mám rád. Já doufám, že vy máte rádi vysílání Českého Blaníku, aby taky ne, protože hrajeme pouze české písničky. Pokračovat budeme už za malou chvíli, ale teď taky pozdravíme kolegyni Sáru Voldánovou. Už jsem to trošku naťuknul, že duševní zdraví Čechů se dlouhodobě zhoršuje. Tak Sáro, jak je to? Ahoj, dobré odpoledne.
1: Hezký den, dnes mám pro vás bohužel značně neveselou zprávu. Duševní zdraví Čechů se dlouhodobě zhoršuje. V péči psychiatrů je aktuálně více než 630 tisíc dospělých a 67 tisíc dětí. A jen v Praze záchranáři loni vyjeli k více než 6 tisícům případů psychických obtíží. S těmito čísly zároveň roste tlak na vytvoření funkčního systému pomoci. Zdravotnická záchranná služba proto spojila síly s hlavním městem Prahou a společně vytvořili osvětovou kampaň nazvanou Pomoc na dosah. V březnu a dubnu jste v pražských ulicích mohli zahlédnout takzvanou duševní tramvaj s tematickým designem a už 18. května zahájí provoz speciální sanitka pro občany v akutní psychické krizi. Na webu kampaně lidé v případě potřeby najdou desítky kontaktů na odbornou pomoc. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Tak Sáro, děkujeme za informace a teď už si pojďme opět hrát. Jak jsem říkal, české písničky jsou pro vás nachystané. Tak za chvíli dnešního slavenec Tomáš Klus, teď Oceán a naděje. Za minutu už bude 14:15.

0: tohle byl dnešní oslavenec.
1: Vytáčím tě dokola.
0: Na rádiu Český Blaník Tomáš Klus s písní Dokola.
1: A co když to takhle nechci?
0: Skvělý písničkář Tomáš Klus dneska slaví kulaté 40. narozeniny. Kolegové mu volali a zjišťovali, jak se cítí vlastně takový čtyřicátník.
2: Hele, dobře, no tak děti, když mi přáli, tak se mě ptali, jestli už mi musí říkat dětku. Je to krásný. Hele, mám pocit, že jsem se tak jako probral do nový krásný éry svého života.
0: Tak to je nádherné. Takže Tomáši Klusovi přejeme ještě jednou všechno nejlepší k těm nádherným 40. narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se mu i nadále daří. Za chvíli pro vás Petr Dezek, Ty jsi ze všech nejlepší, a taky nám zaspívá třeba Saturn Pavla Skalického.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
10: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
9: A co by nám mohlo ulehčit?
10: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
9: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
2: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
3: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
3: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
3: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
3: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: nhr.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
14: Rádio Český Blaník.

na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo,

Mě ty, lásko, si pro mne vším, lásko, máluční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko, milá jak písnička, čilá jak jeřička.

0: Saturn Pavla Skalického na českém Blaníku tisíc dlouhých dnů. Za dvě minuty bude 3:15.
1: Co čet? To rekord.
0: A opět pro vás máme jeden rekord. Pepíno Vaněk se tady k nám dostavil, aby nám povyprávil o tom blanickém rekordu. Tak Pepíno, o co se jedná?
2: V roce 2009 proběhla i nejdelší nepřetržitá série křtů České knihy rekordů. A bylo to díky rádiu Blaník, protože to při svých vánočních koncertech zorganizovalo křty a Českou knihu rekordů pokřtil například Petr Spálený, Miluška Oborníková, František Nedvěd, Petr Muk, Jakub Smolík, Magda Hrnčířová, Petra Černocká, Vláďa Hron, Josef Wagner, Petra Janů a mnozí další interpreti, které na vlnách rádia Blaník tak rádi posloucháte.
0: No, tak to je zajímavé, co říkáte.
1: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
0: Další rekordy opět příští týden, vždy v premiéře po 9:00 a pak taky v repríze v tomto čase, krátce před 3:15. Za chvíli pro vás Lucie Bílá, děkuji ti, anebo Standa Hložek, mohl jsem bejt tam, kde jsi ty.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
11: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den.

0: přesně kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydlal se nám ve výběhu. Ukachen.
1: Počkejte, kůň? Ukachen?
0: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
1: Tak moment, kůň nebo žába?
0: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
1: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
0: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
1: Co? To?
0: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
1: Do reprezentace? Jako za národák?
0: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
1: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: Stanislav Ložek, krásná píseň pro vás. Mohl jsem být tam, kde ty. Tady u nás na Českém Vlaníku krátce před 15. hodinou. Za okamžik další čerstvé zprávy a co si zahrajeme pak? Mám pro vás kapelu Čechomor s Lenkou Dusilovou. Dáme si Klevety. Hey, hey, Marie Rotrová zaspívá Co mám, to dám.
1: Co mám, to dám, stejně je to málo.
0: A s Karlem Gotem si kolem 3/4 vychutnáme nádherný chor.
2: Je to nádherný chor, já už vyznám se mě.
0: No tak to slyšíte, pokračovat budeme už za malou chvíli. Tohle je Český Vlaník a české písničky, které máte rádi.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
6: Na Českém Blaníku.
0: Tak jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Sluníčka se dočkáme jen výjimečně na západě Čech, tady čekáme polojasno, jinde zataženo až oblačno, občas déšť i trvalejší. V maximech naměříme 9 až 13, na severozápadě 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6. Tolik informace o počasí, kolegové u zpráv se vystřídali, je tady Eliška Otrubová, tak pojďme si říci, co je nového.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenový strop na pohonné hmoty se zase změní. O víkendu a v pondělí benzín opět zdraží. Litr řidiči natankují až za 44 korun a 30 haléřů. Nafta naopak zlevní, pumpy budou moci prodávat maximálně za 41 korun a 99 haléřů. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Ředitelství silnic a dálnic bude i letos pokračovat v opravě mostů. Do prací investuje téměř 2 miliardy korun. Z více než 5 000 mostů, které má ŘSD ve správě, je 360 ve špatném, 110 ve velmi špatném a jeden v havarijním stavu. Jde o most v Žatci a do jeho opravy už se silničáři pustili. Venkovní akce oživují květen napříč českými městy. Třeba v Liberci se uskuteční májový trh, který už tuto neděli zaplní prostor před radnicí. Co na návštěvníky čeká, ví za město Ondřej Červinka.
9: Řemeslné výrobky, spoustu dobrot a pití. Na programu bude náhodné setkání Matěj Čejchan a děti budou moct zhlédnout pohádku Báby mraženy a vytvořit si jarní dekorace v našich výtvarných dílničkách.
8: Podobné trhy se o víkendu konají taky v Praze na Náplavce a nebo třeba v Děčíně. Mistrovství světa v hokeji, které dneska začíná ve Švýcarsku, výrazně zvýšilo zájem o letenky do dějiště šampionátu. Zájem je hlavně o lety do Ženevy, Bazileje a Curychu. Ruku v ruce s ním jdou ale ceny. Letenky jsou teď proti běžným termínům asi o polovinu dražší. Tolik zprávy, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: No, stále vás zdraví od mikrofonu Vlasta Soka. Za okamžik nabídneme 3 písničky na společné téma. Tím dnešním je chlap. Já jsem tady koukal, co těch písní o chlapech je. Tak zkuste tipnout, jakou znáte. 728-36-307, klidně napište. A my vám 3 z toho zahrajeme. Tak, schválně si se trefíte. Tohle je Anaka, vždycky se budeme znát. A máme 3 minuty po 15.

0: Lenka Filipová zpívala Za všechno může čas a za minutu už bude čtvrt na čtyři.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Ano, v tomto čase pro vás máme vždy ten speciální hudební mix 3 ve 3. 3 písničky na společné téma. Tím dnešním je slovo chlap. Já jsem se ptal, jestli vás napadá nějaká písnička, když se řekne o chlapovi, tak třeba Deniska Zjenišovi s nám napsala Luci je šťastný chlap, Jakub Smolík prý chlapi nebrečí. Děkujeme, ano, to máte pravdu. Jindra Solomou se píše Lucie Bílá s cizím chlapem v cizím pokoji. Taky, ano, existuje tahle píseň. Petr Strutnova typuje Jakuba Smolíka. Ano, prý chlapi nebrečí, píše všichni máte pravdu, i vy ostatní, kteří jste napsali. A ještě další interpreti naspívali, třeba Michal Tučný, byl si nejsprávnější chlap. Taky tu máme Hanu Horeckou, kovboj je správný chlap. Petr Spálený, chlap ze stránky 5.

0: Hana Zagorová, Můj chlap.
1: Kdyby vedle šla, asi to bude tím, že je to prostě můj chlap.
0: Taky Lenka Nová, Naďa Lálová, Jak se ten chlap na mě dívá, anebo Karel Gott dokonce zpíval o chlapech Chlap jak má být. No věděli jste, že je tolik krásných písniček o chlapech. A ještě další, už jsme tady nějaké zmínili, a ty si právě dáme. Tak za chvíli František Nedvěd, Jsem jenom chlap, Jakub Smolík, Prý chlapi nebrečí, anebo teď Lucie, Šťastný chlap. Tak příjemný poslech.
2: Tři ve tři na Českém Hladíku.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál posté,

0: rádiu Český Blaník jsme si hráli tři písničky na společné téma. Dnes tím tématem byl chlap. A mimochodem, František Nedvěd tuhle píseň naspíval v roce 2000 z alba Druhé podání. Jsem jenom chlap. Tak, za 4:30 před námi už za chvíli třeba Marie Rotrová, Co mám, to dám. A těšte se na kabáty, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Víte, co je na okurkách F-kon nejlepší?
4: Jejich skvělá chuť. Receptura. A moravský původ. Okurky F-ko. Vždy to nejlepší.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
9: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.czu.cz.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Radio Český Blaník.
21: Říkala si, že se stává, že se křídla polámou.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Stefani, krásná písnička, kde jsi? Tady u nás na Českém Blaníku, krátce před 3:15. Dnes je 15. května, na dnešek připadá Mezinárodní den rodiny. Přitom už v neděli začala kampaň Společně pro rodinu a více dodává ředitelka organizace Síť pro rodinu Irena Přibylová.
1: 10. května odstartovala kampaň Společně pro rodinu. Rodinná centra pomáhají rodinám podporou, sdílením i prevencí. Zapojte se i vy. Více informací najdete na webu Společně pro rodinu a na Facebooku Sítě pro rodinu.
0: A já ještě doplním, že během 6 tematických týdnů kampaň představí různé způsoby, jak centra pomáhají lidem trávit smysluplně čas, rozvíjet své schopnosti, posilovat vztahy a nacházet oporu v běžných i náročnějších životních situacích. Tak se koukněte na jejich webovky a taky poslouchejte Český Blaník. Za chvíli do té 16. hodiny třeba Karel Gott, nádherný chór, nebo Karel Černoch a Petr Dvorský, Láska prý.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
7: Maxi Dotace.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
18: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
19: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
18: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
19: Aquapala z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
20: Radio Český Blaník.

0: Jirka Špinarová a Měj mě rád ve vysílání Rádia Český Planík. Co si budeme hrát dál po zprávách? Mám pro vás písničky třeba Boba Frýdla, Básníků v kraji.
1: Chalouky jak v plátkách.
0: Taky zaspívá Pokáč.
1: Jsem rodinný byt, mám to rád, neruš mě do grilu.
0: A nebude chybět Vítězslav Vávra, neznám její jméno. Za okamžik budeme pokračovat a hrát české písničky, které máte rádi. Teď je přesně 16 hodin.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladnoliving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak i zítra se budou hodit deštníky na většině území našeho českého státu. Má být zataženo s občasným deštěm, leckde i trvalejším, ojediněle zabouří na západě Čech i polojasno. Co se teplot týče, v maximech naměříme 9 až 13, na severozápadě 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6. Toliko počasí, teď už předávám slovo Elišce Votrubové.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Obor Všeobecná sestra začalo loni studovat více než 1600 lidí. Meziročně je to o 14% víc. Přibylo i studujících dětských sester nebo porodních asistentek. Vyplývá to z dat rezortu zdravotnictví. Ovšem ani současný nárůst sester nebude stačit pro pokrytí odchodů do důchodu. A kvůli stárnutí populace navíc bude potřeba personálu, který více pečuje o nemocné seniory. Situace před brněnským hlavním nádražím se zlepšila. Nedávno zvýšený dohled strážníků, doplněný přes den o asistenci sociálních pracovníků, se osvědčil a bude pokračovat. Více řekne mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Máme i několik podnětů, jak s lokalitou dále pracovat. Na základě dobrých zkušeností z centra města promyslíme, zdali zde neumístit velké květináče, které by tento prostor zkultivovaly.
8: Město se chce taky pokusit najít možnost, jak lidem bez přístřeší poskytnout dostupné toalety. České dráhy ve spolupráci s polským dopravcem letos opět vypraví přímé vlaky k Jaderskému moři. Soupravy budou výjíždět z Varšavy a pojedou přes Bohumín, Přerov nebo Břeclav. V Česku zastaví celkem v 9 stanicích. Navíc kromě chorvatské Rijeky pojedou i do slovenského přístavu Kopere. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Německu závod kanoistů na kilometr. Vyhrál jednoznačně, druhý Číňan Wu na něj ztratil 99 sekundy. O další setinu zpátky pak byl třetí Rus Petrov. Nedařilo se naopak Josefu Dostálovi, který nepostoupil ani do semifinále. Ze zpráv je to všechno, hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám při pátku odpoledne servíruje Vlasta Suk. Aktuální čas 3 minuty po 16. hodině. Za chvíli pro vás budu mít jednu písničku dne. Dáme si Tři sestry. Vy se dozvíte spoustu zajímavostí o Mexiku. A do té doby Vítě Vávra, nebo teď Hana Zagorová. A další krásná pro vás. Nešlap, nelámej.
10: Přišel jsi ke mně, jak bys mával křídly. Jiné ruce, oči, jiná řeč.

0: Vítě Lávra, neznám její jméno. Další krásná písnička pro vás. V rámci pátečního vysílání Českého Blaníku už bude 4:15.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: A jakou písničku dnes jsme vybrali pro dnešek? Bude to Mexiko a tři sestry. A podrobnosti o téhle písni nám prozradí taky Hloufanánek Hagen.
2: Hele, Mexiko jsem já měl nějak v hlavě, to je jedna z mála písní, asi třech nebo čtyřech, kde jsem podepsán jako autor hudby částečný. A já jsem to měl takhle úplně jako v hlavě a je to stará písnička, kdy 99, 2000, takového něco. A já jsem zastavil auto a napískal jsem to do telefonu, do nějaký ty funkce záznamník, abych to nezapomněl. A bylo tam právě takový jo, a to jsem nějak pak přehrál Tomášovi Magorovi, který k tomu udělal akordy z toho zhruba z té mojí představy a udělal nějakou sloku k tomu a jsem ten text měl vlastně taky hotový, dřív, už na to, co jsem měl v hlavě. Jo. Jedna z mála a tam celý tenkrát bylo to Mexiko takový populární, jo, že to bylo i těma filmama podpořený, že to je taková jako pohádková země, bylo to tam bude v podstatě horší ta realita, ale tak jsme z toho udělali takový ten jako putovní, že jo, taková ta story, jak putuje přes ty státy a nedoputuje, to drama v podstatě.
0: Takže volume doprava a jdeme na to. Tři sestry a Mexiko právě teď pro vás.
1: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.
4: Preso depende del trabajo.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že

Dobrá sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grillovat, někdo píše statusy,

0: typ. Posloucháte Radio Český Blaník, tohle byl Pokáč, co by rodinný typ. Já vás všechny zdravím, pokud jdete z práce domů nebo jste vyrazili na vaše chaty či chalupy, hlavně opatrně a dobrý dojezd. Máme pátek 15. května a přesně před 21 lety jsme si z vídeňského mistrovství světa v ledním hokeji přivezli zlato. Už je to 21 let. A co myslíte, budeme úspěšní i letos? V médiích se píše o tom, že máme nejslabší tým v historii, ale zase na druhou stranu podceňované kádry často velmi překvapí. Ostatně v roce 2010 jsme taky byli pod palbou kritiky a nakonec z toho zlato bylo. Tak já tomu věřím, držme palce, samozřejmě dneska začínáme. První zápas ve 2020 hrajeme proti Dánsku. A za chvíli už další české písničky pro vás, třeba Babi Daněk, Nevadí či Bob Friedl, Básníků v kraji. Za 5 minut už bude půl páté.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SunLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Radio Český Blaník.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Radio Český Blaník.

0: Takže budu se těšit na ty vaše vzkazy. Prvnímu samozřejmě splníme krátce po 17. hodině písničkové přání. Tak se těšte. Ode mě pro vás do té páté, třeba už za chvíli, Plavci, Evžen, Lovec žen a ještě předtím Jiří Schillinger. Jsme Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Radio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém vlaní.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Takhle byli plavci. Evžen Lovec žen na českém Blaníku v 17 hodin. Za chvíli čerstvé zprávy s Eliškou Otrubovou a budeme pohorpitelně pokračovat v českých písničkách. Zaspívají Helena Vondráčková a Valdemar Matuška. To se nikdo nedozví. Kde jsi včera byl a s kým? Těšte se na Michala Tučného. A nebo na Jitku Mulavcovou s písní Můj pošťák. Tak pokračujeme už za chvíli české písničky, které máte rádi.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítra čekujeme podle meteorologů většinou zataženo s občasným deštěm, může být i trvalejší, ojediněle zabouří. Na západě Čech během dne i polojasno. Teploty v maximech 9 až 13 a v tisíci metrech okolo plus 6 stupňů.
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pojišťovny zatím evidují vyšší desítky škod způsobených mrazy a oproti loňsku jich bude o desetinu až pětinu víc. Ovocnářská unie uvedla, že dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody ovoce. Škody podle ovocnářů zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Ukradená lebka svaté Zdislavy se našla. Relikvii policii odevzdal muž, který je z krádeže podezřelý. Lebku zalil do betonu a chtěl ji prý pohřbít. Plné ruce práce teď mají restaurátoři, kteří musí beton z lebky světice mechanicky odstranit. Chemický způsob použít nemohou, relikvii by to mohlo poškodit. Budoucí i stávající policisté mají nově v Praze kariérní centrum. Sídlí poblíž národní třídy a slouží jako náborové místo i jako prostor pro komunikaci. Na místě je i náš reportér Radek Barkman.
10: Přejeme krásný den. Policie dnes slavnostně otevřela náborové kariérní centrum. Nachází se v ulici Na Perštíně a sídlí místo bývalého řeznictví. Má být kontaktním bodem nejenom pro uchazeče o práci u policie, ale i samotné policisty nebo širokou veřejnost. Zájemci si tu můžou vyzkoušet nejprve virtuální nábor, poté na ně čeká individuální pohovor s pracovnicemi krajského ředitelství v Praze. U policie momentálně pracuje přes 41 tisíc lidí. Z Prahy Radek Barkman.
9: Hokejovou reprezentaci by na šampionátu ve Švýcarsku mohl posílit brankář Lukáš Dostál. V noci na dnešek mu v NHL skončila sezóna. Anaheim padl s Vegas. Vedení nároďáků má o 25-letého golmana na mistrovství světa zájem. Musí se ale počkat, jak dopadne výstupní prohlídka. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A za malou chvíli to bude jedna taky na vaše přání, tak si počkejte. K tomu ode mě pro vás Michal Tučný, Helena Vondráčková, Valda Matuška, to se nikdo nedoví, a teď Iveta Bartošová, Útoč láskou. Zdraví vás Vlasta Sok, máme 4 minuty po 17. hodině. A s vámi je Rádio Český Blaník.

Nejsem. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Michal Tušný zpíval Pověsta ho vejš na rádiu Český Blaník. Za minutu už bude 17:15 a pojďme potěšit někoho z vás.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně hrajeme na vaše přání, stačí včas zareagovat a o písničku si napsat, popřípadě namluvit hlasovku na náš WhatsApp na telefonu 720 83 63 07. Zase po neděli budete mít šanci, protože na dnešek už je vybráno. Jako první si napsal náš posluchač Milan. Dobrý den, Český Blaníku, zdravím vás do studia a moc prosím o písničku pro moji milovanou manželku Petrušku, která dneska slaví kulaté narozeniny. Zrovna jedeme na slavnostní večeři a posloucháme vaše úžasné rádio. Tak já děkuju. Tímto bych chtěl říct, že tě, Peťulko, moc miluju. Přeju ti všechno nejlepší a ať jsi stále tak úžasná jako doposud, tvůj Míla. Tak to je krásné. A Míla vybral Karla Gotta, Doremila. Písnička na

0: skupina Kex, písnička Výše 4 minuty před 17:30. Jak už od nás víte, víkend bude zamračený a musíme se připravit na přehánky. Teploty sotva nad 10 stupni. Ovšem teď tu mám dobrou zprávu pro milovníky sluníčka. Na začátku pracovního týdne se pomaličku, ale jistě začne oteplovat, srážky začnou ustávat a ve druhé polovině příštího týdne by mělo být už polojasno a teploty porostou. Zatímco v pondělí naměříme v maximech 20, ve středu a ve čtvrtek už by to mohlo být příjemných 25. A jak jsem říkal, od středy už polojasno, takže sluníčko. A to máme rádi, máme ho ostatně i v logu. Český Blaník je s vámi i v pátek v podvečer. Za chvíli je třeba Marek Ztracený, Zastav mě, a taky Adam Ďurica, Mandolína. Tak buďte s námi dál a buďte v pohodě.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
14: Radio Český Blaník.

0: Fonu, víte, proč vám volám?
1: Asi kvůli soutěži.
0: Ano, je to tak. My vám tleskáme, protože získáváte dva volné lístky na Blanické konopiště. Budete úplně zadarmo.
1: Je, tak to je super.
0: Jana má ještě teď obrovskou radost a vy budete moci zase v příštím týdnu získávat volné vstupenky na konopiště. Je to jednoduché, jak už jsem říkal, dáme v nějaký čas ukázku interpreta kraťoučkou, takovou, abyste uhodli možná. A kdo z vás napíše jako první na telefonní číslo 720 836307, tak ten vyhraje. Tak hodně štěstí, v pondělí pokračujeme.
2: Hvězdy konopiště na Českém Blaníku.
0: Tak a co si zahrajeme do té 18. hodiny? Už za chvíli Brontosauři a Pletenka a taky dorazí Petr Kotwald, Mumuland.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
8: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
9: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
10: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
11: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
10: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
2: Rádio Český Blaník.

0: Valda Gang, asi se mi stejská, tak pokud se vám stejská po českých písničkách, nadlouho vás od nich neoddělíme, už za chvíli budeme pokračovat. Máme pro vás třeba Pavla Bobka, krásnou písničku Country Boy. Taky nám zaspívá Lešek Sebelka Jednou větou. A Petra Černocká Dám všechno, co mám. I po 18. hodině vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
3: Jak by to mělo zítra vypadat na obloze? Čekejme většinou zataženo. Přidá se déšť, někde i trvalý. Na západě sem tam i polojasná obloha. Co se teplo týče, v maximech naměříme 9 až 13, v tisíci metrech na horách okolo 6. Toliko počasí a poslední dnešní zprávy má pod palcem kolegyně Eliška Votrubová.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Testy společné části maturit úspěšně složilo 90% studentů. Šlo o zkoušku z češtiny a volitelnou zkoušku buď z matematiky, anebo z cizího jazyka. Úspěšnost se liší podle typu školy. Nejvíce se dařilo žákům gymnázií a liceí. Naopak u středních odborných škol byly výsledky mírně horší než republikový průměr. Na trati z Jihlavy do Třebíče nejezdí vlaky. Provoz do Okříšek je zastavený kvůli poškození železničního mostu. Vyklonila se jedna mostní římsa a uvolnil se štěrk z kolejového lože. Na zajištění stability teď pracuje správa železnic. Provoz vlaků by se měl obnovit v pondělí. Karviná se tento víkend připojí k mezinárodnímu festivalu železné cyklotrasy. Ten propojí česká a polská města. Návštěvníci se mohou těšit nejen na cyklistické zážitky, ale i na pestrý doprovodný program. K němu více řekne mluvčí města Monika Danková.
6: Každé ze zapojených míst nabídne návštěvníkům něco jiného. Někde je připraven kulturní program, jinde gastronomické speciality, sportovní aktivity nebo program pro děti. Účastníci festivalu budou moci také sbírat razítka na jednotlivých stanovištích a tím se zapojí do doprovodných soutěží.
5: Festival je zcela zdarma. Ceny ropy jdou stále nahoru. Naděje na brzké znovu otevření Hormuzského průlivu slábnou. A to kvůli výrokům představitelů Spojených států a Iránu. Severomořská ropa Brent se odpoledne pohybovala mírně pod 109 dolary za barel. Americká ropa byla nad 104 dolary. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
4: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A od mikrofonu Českého Blaníku se s vámi pro dnešek loučí Vlasta Suk. Přeju krásný páteční podvečer, následně večer. Užijte si víkend a v pondělí v 6 se na vás budu těšit. Teď už Dalibor Janda, vždycky jsem to já. A za chvíli taky Pavel Bobek nebo Marta Kubišová. 5 minut po 18.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz. Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
2: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
3: Jízdy na bobové dráze.
0: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
3: Soutěže.
0: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
3: A koncert Tomáše Kluse.
0: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
3: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
0: nhr.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
17: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
18: Celý den jenom česky i slovensky.
19: Na českém vlaníku.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 600% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
5: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
4: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
5: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
4: zážitků
5: a zábavy.
4: Táta sviští po okruhu,
5: děti si užívají spolu jízdu
4: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
6: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
5: Adrenalinovou jízdu najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a

0: 5000 kilometrů a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
2: Žaluzie,
1: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: No, konečně. Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
8: Maxi Dotace.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
11: České písničky, které máte rádi.
12: Na českém hladě.

0: Nejen cihly Proterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Proterm.cz. Proterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam třeba i dětský kolečko?
2: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Rádio Český Blaník.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Tak je to totálka.
2: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
3: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
2: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
3: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocní z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem života znalých, ale v skutečnosti.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A si do mě žít nebo tančí pílíška vaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Český Blaník. Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
1: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
0: Více informací o Proemzanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: s... Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, cz.
6: Jedinečné a vyprodané.
7: Přesně takové bude i letos naše konopiště.
6: A i když jste už nesehnali vstupenky, stále ještě u toho můžete být s námi.
7: Máme pro vás ty úplně poslední. A to navíc zcela zdarma.
6: Buďte ve střehu a zkuste najít tu správnou hvězdu konopiště.
7: Každý všední den
6: u nás na Českém Blaníku.
8: Rádio Český Blaník.

ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

Prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang z 25letou praxí. Dobrý den.
3: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
2: A co by nám mohlo ulehčit?
3: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
2: Více informací o produktech Tiso najdete na mytolife.cz.
4: Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Dalibor Janda,
4: kapela Prototyp
3: a také Jiřina Anna Jandová.
4: Užijte si je 30. května na Konopišti.
3: Na našich 27. narozeninách.
4: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam třeba i dětský kolečko?
4: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Český blaník.
7: To je blaníček.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.

0: Český Braník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva. Stále ti zbývá tisíce jmen. Ale když rána planou, kde už jste?

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom dva.

0: Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv však zlatá. Pozdravím tam z